Ten dnešný mini mixtape v pomalej hudbe FM mal názov Ambient Americana a zapojili sa tak trochu aj Škóti Boards of Canada nahrávkou Arena Americanda, ale žánrov sme už boli niekde inde a vlastne už celkovo tak nejako prekročíme tie hudobné žánre smerom k vokálom. Toto je Julia Holter.

0: Rádia FM doznieva legendárna PJ Harvey s piesňou Let England Shake. A aj o tejto speváčke a autorka umelkyni píše vo svojej knihe český hudobný publicista Pavel Klusák. Knihu Ženská práce prezentoval aj na festivale Pohoda a pri tejto príležitosti pre Rádio FM vysvetlil, ako pristupoval k výberu mien hudobničok a autoriek vo svojej knihe.
1: Snažil jsem se takzvaně nedělat udělanou práci, nepsat o důležitých ženách, o kterých existují knihy v češtině, jako je třeba Janis Joplin nebo Nico z Velvet Underground. No a to téma autorství si řeklo o ten výběr. Ženy, které si přáli být autorkami, které chtěli tu výpověď dát sami za sebe, ať už na začátku folkově jako Johnny Mitchell, nebo od začátku rockově a undergroundově jako Patti Smith, nebo s elektronickou hudbou a multimédií jako Laurie Anderson, nebo v té zvláštní jako směsi a synergii všeho možného jako Björk. Tohleto prosazování autorského hlasu a různé překážky, které tam byly v cestě, jsem sledoval vlastně v tvorbě především od 60. let doteď.
0: Zaujímavé životné a predovšetkým tie hudobné príbehy spracoval Pavel Klusák vo svojej knihe a takisto nám vysvetlil, ako pracuje so zdrojmi a priznáva, že získať informácie v súčasnosti je teda oveľa jednoduchšie než v minulosti.
1: Trochu si blahořečím, že žiju v digitální době a v internetové době, protože je to opravdu o mnoho snazší, než když jsem třeba v roce 1990 psal velký článek o Susan Vega do tehdy nového časopisu a pop, mě tehdy bylo 20 nebo 21 a teď jsem bojoval s tím, že jsem si šel někam vypůjčit anglické časopisy, jo, Melody Maker, New Musical Express. Dnes se snažím hledat ověřené zdroje na internetu, kupuju knihy, moc nikomu v rodině nevykládám, kolik za to utratím a hodně se držím jednoho pravidla. Snažím se číst to, co o sobě ti autoři řeknou sami a držet se samotného toho díla.
0: A jedným z výrazných mien v knihe Ženská práce je aj legendárna Kate Bush, čo Pavla Klusáka prekvapilo práve v jej hudobnom a životnom príbehu.
1: Ona byla první, 0-0 první ženou, která vyhrála britskou hitparádu s hudbou, kterou si směla produkovat sama. A byla to 80. léta. Všichni řeknou, to je asi nesmysl, to je strašně pozdě, tam musel být někdo předtím. Ale ta Evropa, tam pořád byli ti šéfové všech těch EMI a dalších velkých labelů, tehdy nadnárodních, globálních, velmi bohatých, velmi silných, kteří jakoby to měli v ruce a říkali, no ale my budeme mít to poslední slovo, protože my víme, jak to má správně být. Ta její svobodná vůle na vrcholu popularity odejít do soukromí, rozvíjet svoji rodinu a soukromý život.
0: Kate Bush je výnimočná, na tom sa asi všetci zhodneme a zjavne aj priebojná. Aj tejto umelkyni sa vo svojej knihe Ženská práce venuje český hudobný publicista Pavel Klusák, no a Kate Bush bude teraz znieť aj z Rádia FM.